0: Сейчас на экране эхолота мы видим результаты сканирования в нижнем диапазоне на частотах 80-200 кГц с яркими красками.
1: Alright.
2: Hold on.
3: Finally, we made all this.
4: Ne, to je to, ale dokonce tenkrát tý doby byla jedna zpěvačka, dračice. Babě to zpívá do teďka. A ona chtěla vidět Chodov zblízka. A přijeli.